0: Heiskul chimi.
1: Noch das is in hantu ana yara foch fin skiela ha gutta forik. Cad atá chomh mealtach fé chorcóíne duitse, aber dú dís gribh an áit beag agus go gúrn tú aithin ar ruíne, chomh bhfuil sé fiúist sa dangan, dul amach, aithin chuir ar ruíne, dul go dí ó cádaí.
0: Ar tá, ach ní hén dangan héine, tá an dúhí ar fád anna dígan tú, agus maid ar tamé psaam se plé le cúrsí leúri gúni híf dul chun leúri agus gachrad, agus bíon ócú dí súli, na sinig sa mea, na sinig fe mú híl. Agus tá éan ócú dí wánis le cúrsí fáilsóriach dan ú sóla leúri, agus kultúrur dí mar sin dí bach anna wánti agam lis, agus bach anna ennag am ar ghíne, ní wán sa dúhí seach ar fúd na tíris dúhí. Ach, dyr é cosluchta tá wá ni smugo hartan shata pe pe pe rut ta bantlish na hart shata ta harin chan dan dan din yachis to hot dan the locht ali ni dan the screen no is dan din is a flele rodi marshin ach ni bin rodan agus ta rut kin chel dan ni lu sam be gul Bega Darlinche gul ni smu dina an lishna simini kena ka rudi aridi ach ta sha wadin seske chichim shtiach gursi kanti gursi kiol nu erud marshin na stohi go bega gul ni smu aina gynyri hele
1: Is das ég að gúrðu anna ál til rót og njóma til lagas kosir í múl tíð fyrir maður þú rís?
0: Og kæma rák, við gæðu það harla, ná, við með pleiði kursi ljóri, við með le kogal násjón tónu gælgi gynnaðan við kundi góðsynni duktiðin klubbljórið. Agus við hýk gæl hærtið gynnaðan sinn, við ekki brönda nú heyrið í hérna fadu, við ekki Thomas McGowan, agus maður sindi að hannig mú törns, agus við mjög hérna hóstnum að hérna nægjag sagt úr sætó. Agus hérna við með gæl tímpað hérna kólasti sáris, það gæltið þér fadu, þér týr hannul, agus bjó, gælja, sorain, agus er horki, agus nýsinn sjö. Ach, hannig með stjáhir í múlkín, agus kamerá, nára kóla með kænt fyrir horka gíni, Vi mae cap go bali fi ond yn nhw sy'n chys tro lŷn o'n marsyn. Sny'n mynd geni fi am wyr yn oed. Hei, chafag am ychysio ni sôr. Ach, stop mewn i mwylltyn, ac sy'n mwysyn trest o wôr wedi nad yra yn teach tarfa ni o cahon. Dan ni'n llun o'r ychmwyd i'r. Fi bwys gyda telefon o'n, ac fi teach tarfa ni'n sy'n. Ach, fi mae cap go gani, fi cip sian i ac o'r lwysd i'n oed. Fi yn North Lawn. Agus chwm ymach, chwm gwych telefon i chwrir, nefyd gymau cliach yn rôl o'r gormen sio, gormen cart, ac gorau rom gorau res gyda troli mae al gor cynti rhwm y lwst i nôl. Fy se... Ac e hiwl ymach, tres dy wôr, chwm ni'n siarad mewn ystod ymwysg y telefon o Dan Lyn Cain. A sain sia yn ôl, chwm sia cynti rhwm, gos dwi'n siarad. Cyn bas dwi'n siarad, chwm ymar, fi mae gysg o'n diachrych di fi agam. Ac fi cael un as dwi'n chwyn un i'n John Larry, Eileen, i hea, ni chwyf yn eisiau gobl i'n eichrwm yn mae cleig yn am, a ti'r siar yn fy'n hir, bolwys diach i'r tysmwyr i, gys a lor o'l o'r brwtw, dwi'n meddwl e'n dwi'n olgym ag olygu yn y sy'n, gys dwi'n siarad yn bolwys diach, dwi'n meddwl chi'n hir, roedd yr unig mewn stiach tar fyny, ac na chra lwys di'n ffordd egi Granville's Hotel, mae'n gyrra swyth y bwr, a siad i fi o'na, siwmro, gra vi sjóðu sokru sósa nóstan vi avar tókal svo þeir sýsa sjumru ach að minns hlasta hókal bæði gæt hók með ekki svo bæði hana fæ sjáttin stáða með tjáttið í við ég vóðin tjinn sinn nýttjag sjáttu dó agus bæði nýttjag sjáttu kúkin tjinn hver karlum við með klíag nám bæði stúm hín mjöldu morgu hos mörðugs með hérna nænig að hérna tík rúdjurs neidig sáttu kúi agus blíðin að nýja sem við mér pósta heiskur sem sé gorka agus mér sem ekki líð bæstig njánum við þér verð
1: agus fjach gummúni sem sáhan sann í nýjag na hérna í að hárla að fórig agus á míli fólta rót en ár mæs agus þó að gubú an þinn is agus bennach deil að mori að chumar að síða vech sásta Páric ó Flairton son agus é longa bar a scéalt agus ní raibh amagann na hen scéal a phlé ach lábjó eile le cúnamh dé. Níos tá sé carúcha na héan agus sé bhgéisteach leis an saoló yes, agus tá míid chun dul chomh fada le bloc clia in is go dtí lorcáin mac mahúna dé a bheitheas a lorcáin.
2: Dí go te slána bhúta gomá?
1: Gomá in is agus tá héan chun as tá naim siar im leo clia nuamh nua an ann na tán tú?
2: Well, tá sé brothlach, tá sé anna he.
1: Anna he? Dealing. Níl sé anna hén so far your gear. Cogur big trus áhuir to gutsa ó yas de híne go cair dónal do hospontas nóchumha go bhfuil anna glúfaint to gut hén iglis gan daut bunnahe ar chuinartí léire.

0: Agus cadean chuid, gwydych a hata. Sean hata gan rhaeg fe nara di gyrdra rhaeg o le sial tainafa cri o hwrt yn eis yn sen ar cornta. Chwg dyrdra grad yn eis ar grefon hata sa a chafig yn eis fad o. Bes agos mil y blin o hyn. Fe mae'r ahryd ffogion canach is yn eirtaf o mi i gaf na crifa rhasgan na mil te leach gan tyrmysg. Sine an ffogar hwg helen grad y ffores. Agus garhála canna greige, Achille, Achilles, Hector, Cúchollin, Jason, Hercules, Cunnel Cárnach, Arfeas, Arfeas ar fada se heisín, ach mar iawn an danga hefyd fi yna ún ar fáin, agus ar íst ma leantu e osad, agus ma eist ian fúlis, chihetu an graun únt gata o. On cawn an íisín, barantas gónach ian ún áin, vi sais deit dealta ega án rúa le Cailín. Ach ni fláin na fúr dúnach an ún áin, tónis gref drorod a vertu i gón, agus da rhórig sé an Cailín gyd i áti egin tele. Agus nore fúr ón e sin amach, vi sé ar bwile. Agus skrík sé an baranta sa, ach ta niv agus fíx sa baranta sa. Ta sé kar sí sér. A hasta slé fóng sin brecha dúdar is farn a nót sa a chrín chóra. Sa hén sa is dyni ta in dúnach an ún áin. Tad knacha i gúnfurt sasnas a lúba a garras a siúl na vwíl skólta. Mala chast lúch ar chlagar a súl i smerachting núis an ír lóma. Lechan fuss rontach a glachan gach súl dar dagan as múl a chlí róine. Sá, sin ean ferra sáng. Ach fiachan réal na tagja. Agus cion eile tán sá a ilichiat gér, ní lagum ach písa dó. Tá gá a versa nestavan sannak, sé tá sa kér dá a versa ná, ón bari akur kishti, Ka hin a veg na gael sair o smacht na ngaw. Agus fil eile hwgur yn ffragr ni veg eir a sair o smacht na ngaw gydi gysairig di fein a ni leist yn sgerig ein ach ag di adot se. Yn fers y derna chas gael yn yr eist, a isa i ifyn sa ahar yn oen, da chi'n sy'n y gyfrwch da sy'n gangl gwrwg, a ri ni dienta ffragr ma hwn, agus yn ni'n gyrnach. Sgwyl agus dîbr o'n grain sio fwyn. Naw, fiach yn tonad y thaig yn fogl grain. Is fogl ffyr baslach eisyn. Manys dy rawn mwy unis. Slân chan cael ei gwneud. Ond lle dael un yn son, slân agus dahad le cangol cat digus chan gach art y fysbala o chi leti gyffyn sy. Lwyn sy'n y dyn gyda'r fechnig e o'r yn sa tîmpl. Mae'n hon sy'n har einach yn Iliam Gill Iliam de Barra, master van de Sjoerd, vergrif zich op de stogen, vergraven de weinig landseher, queen, kilver, raaphulver, herge, le vele de rieres, na taantige feestig in eelvog, le meensilt. Ver flachwilische he, agus tatig brage, sin ek heel eentje sin. Agus, on geert weer zelle, wil glanse le seer komen, keile is le meen geert, tarmenavine scherge, kon keile me wietig. Maire, Sy'n i'n fan, mae'r ni hwylfa'n master. Lwn sy'n i'n ffordd i siamas, siamas o leinsig. Agus ni gadael tyd, ach gyn sy'n na hanch o gilir, dunach, Sean, Donald, Peter, agus mae'r sy'n do. Agus yn si lini gennych yn sy'n ffer cywlfod gofyn, le gadael sy'n hogech gach cywlfod ym chri, mae rhan chyn gach ogla byfion ym sy'n rif, le hachas fe armen charig yn eidio. Om arnau da gasyn i sgarn dem reilif. Se lle ar gyrwyr se mi o'n gawntr. Beidwyr gyr y sasna ta eisys nar. Nawr, yn cawn dennach ei gian hymau lif. Na, y mae yna sial y siwl fydd. Sio eisl, fi doch os an, le lyn o'n rŵa, gydwchwch na stiwtig har nes o'r eist. Mae'r dibrych se mas o do, ili am yr oeste gibrych sy'n, agos Mae sy'n about James Francis Stewart, hwgwch James the Third ar ffein, cyn ar efo sy'n rhywn o'r un, di gyn sy'n siwyd i'r ychder o'n sy'n gan fy'r Alban Siachtiw sy'n hwt. Bwch er bwnaeth yn Charlie, Charles Edward, bwch er sy'n e cael cwlodd, Siachtiw da hyd y sy'n, ac ys hwysio cyn y môr hynny, ac fi eisiau dyr i hyl y cawrch chyrlau chyle, ac hannig derle cog y chorbwch na hostre, dy wadi ac sy'n succession, ac ni'r sy'n mynd Egen Rhaeg na egen Sbaen i gogo elele sasna. Ach, fos hen, sef lin Schacht ihr keigen nei, wie unsere Avertu, elle, on Frank, agis wie anachidernig in arm, na Frank, agis in arm, na Spanien, agis wie far aun, wie ne las amreel, chaulach, na Frank, karach de bahe, luf lan karti, ag de walig schef liet de chele, ach, wie avrien teil, de vrisch, na sasne gotte, ma, kibron, so vretain, agis binderisch en dansen. Ach, vier, kallach on ru, kapter, Schachtig Otto Kahir. Wie Charles Edwards ist in die Jungpräsidenten, nun bin ich in Charlie, wie sie ist in Fosne weg. Da habe ich ihn, ma bewogen Kassulich, genäht auch die Hähne umre, in ich Kachulader. Fosne waren doch es, geleider, im Mask, ne Seiduri Ehrnache, er am Urein, ags im Mask, ne Willi. Aga schien ein Thema da, in Emaela Schall, a Schulwies. Nie gage mich in Gelehr, wie nu as Geilen, ma tegen Lottlauten, ne Geilen, ne Geilen, ne Sjåsamlet. I mener kjalle skjulvise, du skjien gær av kjåg, de hevgar jakkes fjonrien, de månsige skjever skjål. Jeg kjever fadne motliv, og tog skjiser skjeven år, og kreier kaste kjusfi, de månsige bjelle bråk. Nå, imtasjene ener. I du skjien gær av kjåg, i dusne hie, titene hie, ta skje i der vahles, ta skje som ånd, ta skje kjol. Ingær av kjåg, Níl sé na halal trim, agus níl sé gom lán na iske. Sae spás idar atra, agus siné lókas na hins bráide, agus na filíso. Agus korsísan sún ar a hálacht, agus lánan sé ar. Ma vair gom masach múnti, bekiúnis, behev a kló, bachéf a drax a súl grín, mar grúk lín a dian a spót, a dead mar kalt na dlúkir, gom smút ví gynét a gór, is a chéil korp siaskar súch sír, na dlúhir le kéle fós. Agus lennan sé marsin. Ach tarlíon un Corán son. Un tú deirdre vaisach vúch fín do crohíacht do fréfne lón. Un tú deirdre, no. Bevesach blasta búch bín a dúrtsi gesef ar so ní hén den vassar ún sin. Ní me sé deirdre nechar. Is dúltím gehéag den tórt. Is bé me trastal dúhi. Go dúchríach in éig me lón. So kehén lón sé sin un jung presender. Tá sé go dúch. Agus tá sí ina fánaí ó dimig an stúrtach. Is me chéirte leigh búrif, dom hú bíd na sléidir am jól. Ní sé sin anna, yes. Tá séirlis marasach a chrúb grí, dar núnsig hésgar sjól, dar réhig sjálma chúrsi ag búrif le fair gló, beg séde kartis brúsir ar vrúdiv dar dréchir fjó, is ní lénum lag an lúpín, gach tsúdiv dar jél ló. Masla an a vúr ar son nár géledur den aglis hjart.
1: Hai sé go híven ar fada bheith an sa agus a géistecht go háirithe leis na loganim nacha á túla agus na háit na há chócóng ruchtúin agus rihin sélum tás a goibh ar fagavad agus úsáirtar an tírma sa fiachtúin a caint miáil ar ngáiltacht agus ar ngáiltacht ach na leihad a sa láurtar miáil ar an ír ghaáiltacht agus higfá con a héilf. Mar tán tú náin fiú bhain canúint na háite agus an severas gaalaine atá leistírdín ar fad a bhrágaláidir i bhíochtáin ruig. De bhí mar díirech i géisteacht le a maian ar sealan san cean deislingí múra óin ruig agus cheapas go méid a go seinhinné seo díomh. Tá sé go hálan bheit a fiochaint ar na leabhartha breatha táchtach ar fad a fáilsethe meall ar ón rua. Ach, im chuidse den gaint is docha go méid a féchaint ar na rodí ná féad faoi a bhreacha síos. Agus an ceol mar a sóldú an ceol dúchais na héran. Níor a bhán de chóras dúchais nádireachta a gás an ceol. Agus bhaid an tradisiún ceol am as na naíne. Agus go daín, an cleachtas ceol a bhí ag ón rua mar chumadóir a urán. Bhí an stáis ceil a bhí a chahéthú aige rótha fuiste ceúil don nodireacht fiú bháin. Mar sin le hédí Mozart agus Beethoven agus mar sin de gandáh tá complexacha sa buint leis an armóin agus mar sin de bhí na có. Ach níl ar chumas na nodireacht a son complexachas rithime an ceil a bhí a chá chuma agus na filí gaalacha stocha ní féidir leis an stáis na nodireacht a brethir an éair. Mar sin in ól mós. Don bobl stocha agus dos na dúinemh a chuig roin seinhead ar dúis sa ar néhad puin caiintile a maianar sell le hón rua mar a chuala ag gobaile mé héine.

Oil ar RT Radio na Gaeltacht a le bianta bag an nuas leithrar ceol bain o na banna agus bel maine dhéach leir a bhfuil mas agus urm ag ceoltarí agus áránaithe ar fud na tíre leoga ar fud a fud a dón arthu agus is teastlam go raibh Nancy an ar goideachta fásta. Duine eile bhí lein mar dúirt mar bhí seachtar an amlaine a duine eile bhí an ar goideachta an leisin na ifa ní arí agus baile mar réith arís ní raibh baint na páirt agamsa don liste seo. Ní rógam sa, bhí mi se go dtíra ma bhéin, bhí an rud chat webse a lomsa, bhí ma hort a réin sin don na máltarí agus chuisin sin i gin a go dibre. Scarabí, a rásig ífa ní ari, dyna ilad an na máltarí, bhí ífa a scidorlin, banna bhfuil an dón mhór siúlta ag mar cheoltar clú mhór ar a chuid ceáil go speisialta na halbam lugan ceáil go mbeidir sé lionag ceáil a tháina go mán níideag na hín agus bhí go leor don grúpa ceáil dearbhais léige ar an albam sin agus an sin níideag na a sé chun sí má an albam ní a sé albam ar a bhfuil an tseidil ífa agus déist Níine milliún, la áran dar tíidil The Best Is Yet To Come a bhí léirithe ag Rika Muranaka agus seo písa la ifa a bhí la clunstan ar an cluiche ríomhar a Full Metal Gear Solid agus dibar ifa la ceoltarí mór la ré go leor acu na másc bhí sí la gobar la Brian Kennedy agus Phil Coulter agus Maoiní Brennan agus go leor eile. Mar sin sin coid acu cé eile a bhí an ar goideachta a chéir de gael bhí colamach an nyomar a linn As Balaclia o Rúhas agus comod ar atan, veilad ar atan colum. Dyna da wani harri a hen agus Glenn Hansard wani sydd na frames. Tref si cacha ag ar la cila fasta agus dybra si chamwai la cioltari môr la re yn y masg. Damien Dempsey, David Gray, The Swell Season. Agus ta gwylio'r dar noi o comha ag colum. Da scannan, da'n telefish, da lieru awr clonia, tri album siolta ag a hen, cwnia yn ieria, agus yn eisiau nam sy'r yn darnacion agus tost ar yn o'n. Mor sy'n tyma cynsia y chyrdio gael gynnyntaid sef gyro dini, a wyl comos agus ebeltacht agus a wyl a fer acw, ni wanyr yn chwysle o hif yn rodd y tarlw ffol laher ach rodd y tarlw agos rodd y wymwyd yn ei geisio ar lysyn sio yn yr RTA Radio na gael tacta la blianta ffad y mersyn. Fi mae hen un talw hara gyr lachsyd lan ar gyrw chysyd yw mwna go jibre yn sian yn siarad yn sy'ch hart agos ni roi'n sian yn y hws agos yn sian fi arhw ymacht agos chelyw smwyn siarad y enw a sy'n genw chi ar hal hannig yn lysta a adlyn agus beimise a tuirt é ar an liste sin a chuirde inis ag an copla bommate a ní mar sésta go fáil, ní mar sésta go fáil leis an locht éisteachta atá Malta isteach agan. Mar sin scapa gín scéal ag an cean na cuige bommate, be muid atá seart. Buir a liste na bonna liste. Bonna liste stáil? Ó, ifir a daighead, agus muid a gibrú riabhálaige ifir a fiche agus a sé. Scapa gín scéal. Dar noi fi mae gen si di ffast ag wel dwi eich fegla bron yw'r chlair yn yw. Cae eich fe'n si di K1 corn soccer yn dôn gyjarna. Ta eich ag eich simpli sian. Ag eich sian fyrdd mwy jay. Er yn oran is ansa lan y gael. Ag eich wasyn sio bydd ma y ffonart la wargwyd je twyr mi a da cael eich yn list eich o ffast. Cwyg y hun, cwyg y tri. Ag eich efer WhatsApp, nod y hart y siart, nod y tri y do. Quiggy quig, a quiggy quig. A quig.

0: Call agus din irtas rivan dota Derek tasiachta on naiu uil Susie ek takulat on balachar fad tachtruch do realtas na heren.
1: Ta ESB egaru konas a gurti tiran tiersho arish. Trijan linra lochtia piblius moan eren lahai fekli letrcha hoga. Agus nis mo lochtari ord kuchta a chur a foil ar fud na tira. Gus koma ka dain tu mar sin. Bai tu an an an bohra vula. Dar dauchi fein. Ta tila olish ar ESB.ie.
2: Prífskeltan nú yrtu ge kæra klagur ta sílastan kenna nation ta gesir nation ta galeva ig marð valish. Ukurtu hi vala trema gundan minjov kushiv Arno Connell shiblan fið guish as plus buffer sunuv fi homan tantur sig verbanda ge agus ge bebu hinta kurla bas mia lili kjó kif shiblan ze guish sunuv rnen lafihit gvi faur shakatem. Kushiv freshna fi yemakto lahorn timpishte agus kan kuna herishkins gan khalinog. Grúsir fwy chynialla gwydi'n tyn lofigid gwn fysio hogyn. Ta plan siolta gyrwyltas lag mae dysni sforig ystod diela la cyrwlwch dy gwrsi erigydys le sgwr erigyd agos le erigyd efo ochr yr ffordd gwrraish gefle hwyrach dam. Ta degyn i hyd gwyl tylwg sy'n blaen eich oedd o tonys dy Simon Harris agos y terdlig ys Cyrtio Mo Calhan yn y mas canol a ffews ochr yr osnys fi'n sgorint ydy'r osnych dy stod agos canol a goling lecla bagerti a wyl baint eich ffordd y gwrsi technolach dy lwb coswyl a intlwch dy hirgom. Ta yn gywre y driol i'r llanr yn DUP Jeffrey Donaldson wyl o'ch gynnu ag y chwsni wans le ond sy'n gynnu cwrnolie ta sy'r gyd mac na fyr y gos y gwrs na cronos yn ŵr. Ta sesio na sien yn y gwrs ni lyg cwrs egni hyn y masg. Ta fan Eleanor Donaldson cwrs i fwy chwn wrth gael ffer ceile ach dwrw na fet i isio chyr y triol mae alir y mewr llantau ach socrif y gwrin ffyrig i wans le na cos os cwrn y cwrtau. Ni ffeidl sy'n iwre i y chyntw ach ys ffeidl lob i ôl niaf chyntoch. Tu gwyl effeis y geistiad gan chwestiwm hwnt ys ffai bliniaf gwyl 1.3 miliwn euro cael yr erig na fyrwyfion tog ysgolion i le chwg fliana. Dwrs y teacht o 14 lach daibri yn tîr bwntiwr o'n cynni ys dal chiantar chorca loir hwa na chodd yn hoed chys ffer le fe mwna na y ffôl am yntaf. Ta o'r un edrych ysio cwrtwr ysgol le chile fwy lohor fwy wsad ffyrig na fyrwyfion ta agos sŵli fe'r ffôl rhywfier na bliana. Dwrs y tord rachter y cwnt sy'n gysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgysgys na farig na seo. Agus bíir an na prífsgeilta náisiúnta agus idir náisiúnta an trá seo.
3: Prífsgeilt na gailta is tas na bhfuil prífsgeilt an deisgirt. Le dín figurí nó an rain tal bhéachta bhfuil cuiciad dá a hen fermór a gurchaig páirteach sa scéim fermórta ar gánaí am léana an léana sirde sa tír. Tá ceirichead fé hen fermór a géirí sa scéim chuma agus seasc cuaig a bort láirge san amláin tha os cion cuichvíle agus cuiciad fermór páirteach sa scéim fermórta ar gánaí ar fud na tíre am léana. I gláirte ar an céal Iasinov, bhuaigh bainisteoir Forbara, cholacht Forbara na Néise, nach bhfuil an rialtas ag díadú ar an rud is tochtaí le ceantar gaeltata na tíre a chaimh nú. Dead Cabrini de Barra go bhfuil reachtaíocht an ná tugan cad don údarás tíocht a thógant ar a dala féin, as gofuil sa go hilis go homlán mí cheart dar lé. Tá fuláir a bhaimsire den stádas buí don máisteach eiseheag me éan de churcaig agus de chiirí, agus beag an fuláirmh i bhaim ón na nélog a nocht go dtí man lei a máideach, Táthaag súla tíomh siad a bháiste chrám agus tá buil an go mbeidh tuilte ag na bóide. Agus socra he socha inis, Tá cáit í líonse cáit ní chinnéidir ar bóí ó glasnaíon agus ó chaid churcaí ó ghúchas tíis bháis, be an chéile á líomh ó líonse nach marin, níl socra a socha de dianta go fóil, maid na beirte háid donach agus cristóid a beirtníon nóra agus méh agus gail teileide. Tá Pat O'Shea baintear chomh bhainisteoir Hilton i gcúnta Chill Fantáin agus os na gcuirta dú a gcuirca dhaoine ó ghúchas tíis bháis. Maidir na chuigear cluine, chuigear tifér, deáid amháin agus gaeilte eile leis agus níl socraithe thochairte dianta go fóil. Socar socar de Síle ó sé ó mór áard a gahar na galé Síle níla a bhín sa arbóisi ón gar gín Ryan O'Gwanach ó chúchas a siofar a corp amádach go dí sopail Nev Joseph ed vóhar na tervertis a galaf in am den afrin ed a héine a chlog ar madin creim for corp híle

0: Anasa agus den si gréis vi corin a lei. Bi galor dan a hísperti in a nelti sa skal agus vi se da dyr siart blian a di ís agus sé blian a jeg di ís nar a harli na hen si he. Geru charm a prísnach da gheb blian yor siart i rive seo a dweisgart eirin agus chaisa blian a wain sa frísin. Dyr je brehev John Aylmer sa chwrt i niu gyr o pian vre kira blian a jeg prísin tiltig siart i a han ei kanchi eri hi a chwrs nerv leidda shan fian vre gus siart blian a agus Chosin Chevy Yarna or Finry. Agus geru charma prísna te kira blianna sfi in a omlanya ar vart ar is ar na chorepa a gwrs chwerda e gu nangal inyu is ganyl dena yanu in na nangal ar wachia la du hitu ibre agus shkuru arigij. Geru charma prísna te tri blianna jeg ar Georgie's panisa tri ahas a shart blian dís agus geru charma prísna te tri blianna jeg lish a devi yarn ar finri ar armen pagosan tri aha blian dís wul sholu aku imela shani. Bunyan na cair seo le fir agus smré togu ó hítha ile le galam an ibre an ngró i ngeisteart na ngáil agus ag an bhirt air dro walarú. Seán chiad chéasta na bhacha saoil sa tír a bhuir his daoine cintas gáil déine ar waithe le dú hítú ibre. Tá sé jebhní nuis go mbeidh oifig a fuiste na negreide ag dreid i gin sé seachtainí i dtíar a cóilear comdaí Michael Chalam i go Laspaig. Dúirt sé go mbeidh meistreas poiste na negreide i gcíri as go lua. Dúirt a cóilear Michael Laspaig na riri lehan pásta na go dearachtaí duine lamsú chun in oifig an fuist a reachtal. Wyn cwrlio condau gwyn yng ngal, gradam effectw lat ffwnyf y gradam optimihe cwacta olw agos conacta. Bron nhw'n gradam siarad yn cwrlio condau ys yn nobyr y tai enw acw chwn ffios o'ch ar yr ysaj ffwnyf agos leidw carfyn sy'n cerfys fo bli. Siolir y lor mae hw a fecu le mae cychyn ei lwbwylir yn y ffars dy nogt. Fi'n lor ys clol a toml dy gysion tri hw a grandyn lor. Zi cyfa ni chwn chylio clair rachdara la RTE radio na gailtachta y yn hw'n siolw y glyhenio i siac dy nogt yn eslan rhan y ffars dy. Sgil y baes ffyr Conal MacFuegin, Conny Oni Hughie, Marabair Antir, ys Crawley Gidor a gyrfys carig i weil na dyri bygo gwyhysto baes yn osbys yn gwneud ngal yn yw. I ar Walden gyrdd y siach yn y fion. Mar yn yma'n chile Bridget Birchwalk y gysyn ni'n ywen, hwm ei la Birch i ar y ffyr garchlan ag ysgilta yly. Yn yr ar y sawal y mwera agos jysyher nhw'n fan le gaham podjdi nag yn hoc dy chlwg. Cyrhyr Conal MacFuegin i'r rylig y wehyr y gachlan, yn ei afrin y hunig o chlwg y ja pobl cholym cilio croc falu jadoni. Agus sacri hitori haraha glesbi fy garfa stron y corcre dyr i bygy. Corr y mwera i'r rylic wahar y gachlan yn ei afro yn y hun ychlwg i ddia pobl yn chri ronlifa donlwyhe. Sinawol yn thwysgart.
1: Prif sgeilta yn ni'r rhedeg o lefag Seamus o Scanlan. Tá Clausan Efigúl dianta ag cárdia cóhíl na héiran le prífaimannach an chomisiún pleanála Peter Mullen fai ráti sa ta dianta ag cairlach a chomisiún Paul Reid in na rúcha gur a cúrwohar na gáilive agus Calafort na gáilive rí hawachtach go héilagur na tíde agus go Arbert Régilnach in níirhar na héiran. Dead cárdia cóhíl na héiran gúlan ráti seo i dianna begus fiú go nyafs bleachas an chomisiún agus go winín an phobl sa chomisiún gá réid. Tá dochar dianta freisin i dearttar sa glásan go stádas údarasach an chomisiún pleinala. Agriacht dead cárdia cóhíl na héiran a tá bra ed nyaf chléintacht agus dearca na nyaf chléintachta. Ní bheith céfa trohain i gar ruach a chur sanáidir bh ag isce éan mar híomh a bheith felúnach le onad cóideil a séirecha se hogalán. Sinna dúirt Joseph ó Fahartha ón gólacht cóideireachta Ryan Hanley Stantic atá capaí ag isce éan le meannaithe a dhéine in híomhaní sa gentar i d'éitach a bheith felúnach gon onad cóirithe séirechas i gar rua. Stuart Twitchy O'Hara o Ishge Aidan gwyl sied y gyrra gwy diwchyn y parti hi liaswyr y liwg y wainant leis yn ywnod coedol y seirachys y talia togol yr y gyrra rwy'r le chéile agos gymani lias as saniolus y taig mwyntir na hoitia leis sifus felwn ei gynnwnod y ffiwca. Bei rátaí lóch chúg viliún euro le bailú a cóla chunda na gáilimh ó elimachí gaithe sa gunda im léana. Sin go réolalas atá bailí ag a gólacht Halpins ar sunna hagraachta Wind Energy Ireland. Spáinn teolas freisin gúil híine ag pointa cúg fin géad go na rátaí a bhhailint cóla chunda na gáilimh a tíochtmhaidh elimachí gaithe. Socri Socri Dinish by Killian O'Canavan, Makla Garrod O'Canavan, Agus as Bontrahard Kilhiran, Agus Murad Shoges, Kamasirted, Rakuni Edigings with him La Clea, Rahora in the Hakuni him La Clea, Gdin Hortoglog, in Yov.

Sneden fóglífi meg er og hörmach agus vi sé dodoch goma tem se rála tach chusdamach fyrir le tjána agus tá som mudjinn sé fóglí en túiskjört agus bingo maður tóran a sneden veis am er dús agus be bingo a súla nocht a djátt áfrin en railway inu mælna finni mara víns chulidjar dýn eg lebur sé hocht njart dúsinni agus kudjóttu mælna finni le linn en bingo sinudjartur agus be bingo eg bort Gimran sinna rugurinn chédí trúnóna mairach aga hóchta chlog potóir goch míli euro agus tatúnaan séchéad euro á búchansni mairach ma bíinn túnaan sinna yunair kvíga dó yfir núní slú agus sin bingo rugurinn chédí aga hóchta chlog on hóchta chlog ar aí Bingo yn ymwneud pobl chrwg fulla i ddia dŵna ag y hoch dychlog agos bain ar dŵsyn ni fiwntwch le bwch yn ddia trin y ddiartor agos yn sien bingo y siŵl yn ymwneud ni ffynna na'r fal carach ddia lŵn sy'n hogyn ag y hoch dychlog agos bain pota o'r bryo le bwch yn ddia trin chyma ar y fal carach trwy nŵna ddia lŵn. Nish Carla Gill gantar an gweil toch loid car gynjana Toyota Luna Saloon car petrol hybrid om lian fiche edertor agus ta con bod er gorsho gydyn chied la nu gydy mi anir chymor be fiche siacht agus an tostol na siwnta yntar an carni wal ta'n testas sin le gydy fiche hocht cwr glwych ar anifir nod siacht y cair tri Náidir trí hocht má tá tú gera breis óla seáil. Tá do chuideachta a testal bhaid eslan ranna feriste, buáilob do chuid sean chrapí, cornaí nó siódra i bitta éad na chuil an bhaga teán nó tá briste béidir, bu bhráilob a gáidúr á gópa. Tá féidir leat chuidúlób maion an tua seo, dín teangóil as an eslan ag náidir seachta céir ní cúgi sé, dó nó fágaste ag an nunada ama be idir siad. Is nochta yunus kuivini chun chulli clor achtar il arti radio na gael tuchta in tíshar nui aran lagun nugan leur mahu i viki le miki chan nil o buil a chiola in aslan ranna feriste ag leur isi seacht bai nol jana chan agus dunach o buil an mar i chanturi agus bai i war kiol agus arnial an in a yia bai kulturi as chulli chardan agus faltir of bubble e luk agus guimach i war ar y berfad yn sin agos ta arihe yr sgedil rwynt gyherifisi bus local link yn o'n ngol o'n loniw gyda'i ddialwn gywar rali ydy'r nosiwn tŵg o'n ngol o fes ar siwlwr yn y ddyr y siacht yna be arihe yr herifisi yn chlwchan lle gyn ffalcarach agos o wun cranacha gy cwyslan fic ilyn yn y nesiwn agos le Cush Rint Sherivishi Letter Canon Yester to Olus Finaharihe, RC Vidaline, Herivish Bos Local Link, Ta Fuller of a Hort, Ek Sherivishi Local Link, Gamay Mile, a Rint, Gavitak Mile, where Rint Hogwit Sherivishi, Sukunde, Agason Riley, Ershul. Grúpa tishmohari agus tachran anis ar siúlan anod pobl wachar rúrti dialún, chulid dialún o'n degadín leawsi hínig. Bain grúpa leanachtar aí gan taura agus ta fáltir o'r halai nú a gúnaí le cláru siúl teachtarach teg an siúla seo o sínig tishmohari pankai nú nádi hochta kúig dó hín a ní hocht. Ní a dó seacht sin náideochtta cúg dó híon ní hocht ní a dó i seacht agus óáid sacr tábla gohuiine óga agus an cho an damda de siad fi láin teola Americaát agus dhéhann bei óáid pell tábla ar siúla nóstan lochaaltan an gáirsta chuirce gohuiine óga de déimlíon agus opléanna dé gois de céadín an chéad lá a bhí úl ón siochlog tróna ra. Bei dyn o'n le'n rwylwchi yn chlyffau fínw agos bei siant sy'n chlygwne imwrt. Ys i'n gweilgi tiangon o hwcad i ddertor agos ffaltyr o'r ffosdi o'n ymlu yn y swsg ydi ochmlu yn y deg. Gw ish agos y gwyd tishmohor i ddertor le claru. Siol teachtar o'ch dyr isht chwyg osineg tishmohor i pwnca i nŵnodio hochta gwyg do hi yn yna i hochta yna i do y siacht. Bei fílinn Sianverike ar siúlanis ar an líine an séú lá fíd agus an sárna seachtú lá fíd sa Tianverike ar Valcarach de híine an séú lá fíd bei nascoil tefigú le Brian Denny Minnie O'Donnell ag leabhair is i seacht agus bei ceol chuirim